0: de fras
1: Deódí chrysau ag erlí Er na her agus an pré Tá seanscójó me le leile mar seatí ggóá ré Hus an áfa béisme Is mé go banní se Te gan che is christtíá lerá e é Orange

0: Mar géad fáilte a ráis a lecht éisiochta tá se begéisioach le radio na lifa kit a sé punca cad FM cosle na cahraach agus i ggéon dílumm a gmh tá í specialta de ranm ífan írúil cechol tú.
1: Tá go maiid gur mai go Jimmy tatí hen.
0: Cabráis buchúil tú is just sa studio i ggéon díla níis inis tún céir a bheith smuid a phlé i gmh.
1: And you be much a canch fwy'n drama art a feis ar siúl ar fod na tíra agus na drama a fi ar siúl yn sna hol sgol yn ddim lian agus a hanrodd mar sin.
0: Go hol yn ar fod. Agus mar sin cyrma tu slys. Abelwm fwy'n na leidw chon ar stotia y ta tachon cyn. Na mi yna ymach rwy'n nhw yn leidw chon y ta fecu ar leidw arni.
1: Ta cwch wór cial drama ag chart gyn bord gosh. Sna mi yna ymach rwy'n. Mar hample bei Matilda, Heathers, agus chumwaila sin ta Mrs. Doubtfire ag chart in mi nolig. Agus is ciol drama ur e, agus siadam gomeisha gohinta ar fod. Chulamach is war rydi jarfa fwi, agus ytamag tunu gomor lishina ikial. Agus cagas a chon yhonic ma... Yeah, the Spring Awakening and all school we need ringan common kyol drama arte and kyol drama shin agus fisher erio surfod vi in rani art and dice an astrat vi 100 gehinta agus vi bana kyol bio aku agus